0: Tá tu veselosti, tá tu špievu. A či to už ste všetko popresúfali?
1: Kresna, pamätáte, co ste mi obecali?
2: Co som si obecala?
1: Že mi pričarujete bohatého muža.
2: Joj, nezapomla, no však na to ja tu prišla. Ale hýbaj hev po to tú vierbu. Že by som si rozpuštila vlasy, zapletla na dva varkoče, že by si potom mala také šumné, jak Maria Magdalena. A také dlhé, jak to te konare na vierbe. A vid zjevky poce je tiež tu, že še naučice a opakujce za mnu. Varkoč do žemi.
0: Varkoč.

0: bohatý.
1: A muž bohatý.
2: Kresna, a to už všetko?
0: No a ty co si sebe myšliela? Že ja si tu dejakého vici špana došikujem? Znáš co, naša baba hvareli tak. Jaký mech, ta nech je i zaplata.

0: No, kúkajte na starý Gáňa. Žníva pred zverami a on chodí s parobkami po špievaniu.
1: Chále, no nem Jožku, zahraj mojej starej.

0: Príjemný večer pri časom overených pesničkách vám želá Vlado Franc.
1: Marně si hlavu lámot, proč muži většinou neradi vidí dámu chladnou a nečinnou.

0: jak se tak plešeptá. A když mu řeknu ano, tak tiše zašeptá.
1: Vy byste porád seděla a nevydala hlásku, a to se přece nedělá, a já vás varuju.

bufleta je bufleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nespuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád.